se zalehet ve spadnik a moj snapučima a úplný hovno každému pučím.